Žijem film, jenom stačí chytit ten moment. Ďábel všude, takže já si radši jdem s Bohem. Tadle chvíle umělecký dílo bez vady. Hledáme to, přitom se to děje.

si to? Zasloužený momenty to beze sporu. Říkali, že život není fér, nevěř tomu. Někdy daruje umělecký dílo bez vady. Hledáme to, přitom se to děje teď.